0: am kar na budku išel rasta. Jaz bom že domu pršu, sam da sem spušu.
1: Bom že dava,
0: nava,
1: budka mu sem pršu.
0: Duša!